0: až 32, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 27 až 29 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer praje Barbora Halúšková.
1: Popoludne s Rádiom Košice.